vrátili od domu, on vrátil, je trápil, je trápil. Se děch, je sával, se a sej, on si musel, že tady se zemlítá.